Hezké sobotní dopoledne, vážení posluchači, vám přeje Jiří Procházka, a to přímo ze studia Rádia 4B na frekvenci 98,1 FM. Na této frekvenci můžete naše české vysílání poslouchat každou sobotu od 10. hodiny dopolední. Slovenské vysílání to pak můžete poslouchat každý pátek od 18. hodiny večerní a také na frekvenci 98,1 FM. Tak přeji nerušený a přeji pohodový poslech.

Vážení posluchači, dnes je 16. května 2026. Je sobotní dopoledne. Je právě 10 hodin a 7 minut. Dokonce a dnešní den 16. květen je 136. dnem roku. Do konce roku zbývá 229 dní. Dnes je Mezinárodní den světla, mimo jiné. Ale ve Švýcarsku bylo zahájeno 89. mistrovství světa v ledním hokeji. No a svátek má dnes Přemysl. Ale podle katolického kalendáře také svatý Jan Nepomucký. A hned tady mám dvě pranostiky. Co do Jana Nepomuckého vyroste, to po něm zmrzne. A nebo na svatého Nepomuka umrzne ti nos i ruka.

0: Přátelé,
1: když jste úžasní, my ne my, ale vy jste byli úžasní.
2: Tak to byl závěr písničky. Velmi podezření. No, já do České republiky a my všichni vlastně přes pár moří, přes pár kontinentů posíláme pozdravení. Posíláme přání hezkého dne. No a pojďme se podívat, jak vypadá počasí v České kotlině dnes 16. května 2026. Krušné hory mají 4 stupně, Praha má 8 stupňů, Kvilda na Šumavě má 2 stupně, Českomoravská Vysočina 7 stupňů, Brno na Jižní Moravě 9 stupňů a z Ostrava na Severní Moravě plus 10 stupňů. Já jsem se díval na mapu, tedy všechny teploty jsou v plusu, čili nad nulou. Já jsem se díval před chvilinkou na mapu, tak Česká republika je pod deštěm a sice přibližně od linie Praha, severo-jižní linie od Prahy směrem na východ je pod deštěm. Od západu se začíná objevovat lepší počasí bez dešťů. No pojďme se ještě podívat, jaké bylo počasí 16. května v minulosti, tedy nejnižší a nejvyšší teploty měřené v pražském Klementinu. Tak nejnižší teplota byla naměřena v roce 1900, tedy 1900, a sice plus 2,6 stupně Celsia. Nejvyšší teplota byla naměřena v roce 1997, a sice plus 30 stupňů Celsia.

No a těm, kteří se necítí dobře, kteří jsou v péči lékařů, tak přejeme brzké uzdravení, aby bylo rychlé, úspěšné, a s přáním tohoto uzdravení je tady písnička.

Já se od střepaté holky na chvilinku zase vrátím do Evropy, a sice do Švýcarska, kde mistrovství světa v ledním hokeji probíhá ve Švýcarsku, konkrétně ve městech Curych a Freiburg, v termínech od 15. do 31. května 2026. Turnaj hostí dvě hlavní arény. Swiss Life Arena v Curychu a BCF Arena ve Freiburgu. Mistrovství světa v ledním hokeji 2026 bude 89. mistrovství světa v ledním hokeji pořádané Mezinárodní federací ledního hokeje. Toto mistrovství světa se bude konat ve Švýcarsku, ve městech v Curych a Freiburg, jak jste slyšeli, dějiště šampionátu určil kongres ledního hokeje v Tampere, který proběhl během mistrovství světa 2022. Mistrovství světa se do země Helvetského kříže vrátí po 17 letech. Poslední šampionát se zde konal v roce 2009. Švýcarsko mělo hostit hokejový svátek již v roce 2020, ale kvůli pandemii COVID-19 se šampionát nekonal. Stejně jako na předchozí mistrovství světa v Dánsku a Švédsku platí i pro toto mistrovství světa zákaz startu pro reprezentace Ruska a Běloruska. Pro rok 2026 se z divize 1A kvalifikovaly týmy Velké Británie a Itálie. A jak vypadají ty základní skupiny? Tak skupina A, která byla v Curychu, tak tam je USA, Švýcarsko, Finsko, Německo, Lotyšsko, Rakousko, Maďarsko, Spojené království Velké Británie. A ve skupině B ve Freiburgu, tak tam je Kanada, Švédsko, Česká republika, Dánsko, Slovensko, Norsko, Slovinsko a Itálie. No a Česko už si vybralo svoji první výhru za tento šampionátu, a sice právě včera 15. května, kdy, já tedy čtu ze zpráv, Dánsko-Česko, klidný vstup do mistrovství světa. Trefili se Červenka, Blimel nebo Kubalík. Čeští hokejisté v pátek porazili Dánsko 4-1 a do mistrovství světa vstoupili jednoznačně. K vítězství pomohl ve svém prvním utkání ve velkém turnaji brankář Josef Kořenář. Vítězný gól nakonec patřil Danielu Voženílkovi, trefili se i další účastníci. Dominik Kubalík, Roman Červenka a Matěj Blimel. Dvě asistence zapsal David Tomášek. Českou reprezentaci čeká další duel hned v sobotu od 20:20, tedy dnes, proti Slovinsku. Tak to bylo tolik o mistrovství světa v ledním hokeji ve Švýcarsku. Já tady mám písničku Jiřího Zmoška, Vzpomínka na Miláno. To Miláno není tak daleko od švýcarské hranice. Pojďme si ji poslechnout.

No a jaké události se váží k dnešnímu dni, tedy k 16. květnu v zemích českých a ve světě? Tak v Česku v roce 1868 byl položen základní kámen Národního divadla. V roce 1935 československá vláda navázala diplomatické styky se Sovětským svazem a uzavřela spojeneckou smlouvu o pomoci v případě napadení. Já ještě jednou zopakuji ten datum, v roce 1935. V roce 1945 prezident republiky dr. Edvard Beneš se z londýnského exilu vrátil do Prahy 16. května. No a ve světě, tak v roce 1879 to byla premiéra slovanských tanců Antonína Dvořáka. A v roce 1888 Nikola Tesla na přednášce popsal zařízení, které umožní efektivní generování a použití střídavých proudů pro přenos elektrické energie na dlouhé vzdálenosti. V roce 1920 papež Benedikt XV. Prohlásil Johanku z Arku za svatou. V roce 1929 v kalifornském Hollywoodu se poprvé udělovaly ceny Akademie filmového umění a věd za zásluhy v domácím i zahraničním filmu od roku 1931 zvané Oscary. V roce 1975 byla první žena na Everestu, Joko Tabej. A v roce 2007 druhá Češka na Mount Everest, Klára Poláčková, a zdolala nejvyšší horu v 8 hodin 16 minut místního času. Tedy dnes 16. května, ale v roce 2007. No a kdo se narodil, tak v Česku to byl v roce 1909 František Kožík, spisovatel a esperantista. V roce 1911 Marie Vášová, herečka. V roce 1913 Zdeněk Pluhař, spisovatel. V roce 1945 Láďa Kendl, zpěvák. No v roce 1949 Pepanos, písničkář. No v roce 1953 to byl Vítězslav Vávra, zpěvák a bubeník. A v roce 1955 Oldřich Kaiser, herec. A v roce 1962 Ondřej Vetký, herec. Já vidím, že ten dnešní den se tedy těmi kumštířemi přímo hemží. No jak to bylo ve světě? Tak v roce 1905 se narodil Henry Fonda, americký herec. V roce 1953 Pierce Brosnan, irský herec, představitel Jamese Bonda. V roce 1960 Miroslav Dvorský, slovenský operní pěvec, tenorista. No a v roce 1966 Janet Jacksonová, americká zpěvačka. No a kdo nás opustil, tak v Česku to byla v roce 1992 Marie Podvalová, operní pěvkyně. V roce 2013 Walter Komárek, ekonom, prognostik a politik. A v roce 2022 Josef Abraham, herec. V roce 1990 to byl ve světě Sammy Davis mladší, americký zpěvák, herec a tanečník. A v roce 2012 Chuck Brown, americký zpěvák a kytarista. No a v roce 2019 nás opustil Bob Hawke, premiér Austrálie. Takže já vám teď pustím písničku, jestli si vzpomenete, protože narozeniny má dneska Vítězslav Vávra. Je to písnička z velmi známého seriálu o studentech, tedy o básníkách. A tu jednu písničku tam právě naspíval Vítězslav Vávra. Tady je.

Vážení posluchači, posloucháte české vysílání Rádia 4HB na frekvenci 98,1 FM. Dnes 16. května 2026 a je právě v tuto chvíli 10 hodin 33 minut a můžete nás slyšet každou sobotu o 10. hodiny dopolední a slovenské vysílání na stejné frekvenci, tak to můžete slyšet každý pátek od 18. hodiny večerní.

Tak to bylo. Hey, who and podobně. Prostě jsme u svátku. Dnes, 16.5., už jste slyšeli, má svátek Přemysl. Zítra je to Aneta, 17. V pondělí, 18. Nataša, potom Ivo v úterý, ve středu Zbyšek a 21. května to bude Monika. No a v pátek, příští pátek, to bude Emil a 23.5. příští sobotu Vladimír. Tak všem přejeme dobrou náladu, hezkou oslavu. Prostě, aby ta nárada byla pokud možno co nejdéle. Tady je písnička s přáním.

0: No a nyní všem, co mají nebo budou mít v blízkých dnech narozeniny, anebo už měli nedávno, tak přejeme zdraví, štěstí, ještě dlouhá léta. A dnes, právě dnes slaví narozeniny paní Nora Hilburgerová a ve stejný den také paní Věra Bonaventurová. Tak oběma dámám přeji za Československý klub, za Rádio 4B, samozřejmě také za všechny blízké a přátele. Zdraví spolu se štěstím a aby je energie a dobrá nálada vždycky doprovázely. A s přáním samozřejmě zde písnička.
1: Vánek zlaté klasy hladí a z dálky září bílé šaty svatební. Vák s modrou chrpou ladí

začne kouzlit do oken. Sníh pláň polí odívá a tak se kolem dívám, mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Nespěchám, jak se sluší, a proč taky, když chci se dobře podívat na krásu, která vzruší, a pak si o ní třeba s dětmi povídat. Objevit kytku v lomu, prásknout sebou pod smrk na holou zem. Přemýšlet, jak z vás teď komu, prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak z vás teď komu, prozradit, že díky

0: Já si dovolím přidat ještě k těm narozeninovým oslavám ještě jednu krátkou písničku. Prostě takovou spíš veselější, když Valdemar Matuška s panem Marvanem si zpívají o víně tekuté révě.
1: Když mám tekutou révu, tak věnuji se zpěvu a život prudý lepší.

My jsme v Československém klubu, jsme u Klokánka a České slovenské školy. Tak Klokánek se schází každý pátek a Česká škola má schůzky každý první pátek v měsíci. Slovenská škola se schází každých 14 dní a příští schůzky budou 23. května, 6. června a 20. června. Pro informace o Klokánkově české škole volejte Mili Umlav na telefonu 0437 720 682 a informace o slovenské škole vám podá Ivana Oumara na mobilu 0498 13 0271. A tady je ta písnička pro ty nejmenší aspoň já doufám, že to poznají, když do lesa nepojedou.

No a jsme v československém klubu, opět tedy zůstáváme. Jaké další události nás čekají v československém klubu? Tak v neděli 17., to je hned zítra, od 12 do 3.30 bude výroční členská schůze, která začíná v 10.30 tedy, ale potom bude oběd a bude Katův šlek s bramborem. Objednejte si včas, pokud ještě dneska můžete, na mobilu 0497 344 377 anebo mailujte na cc@csklubqld.org.au. A v sobotu 30.5. bude Den dětí. Tady je pozvánka, cituji, rádi bychom vás pozvali na dětský den 30.5. v Československém klubu. Pozor, vstupné 5 je v předprodeji již teď. U brány vstup za $7. Na co se můžete těšit? Tak hry pro děti, hry pro rodiny, prostě stánky, dobroty, cukrová vata, marlenka, perničky, samé dobroty. Na jídlo budou párky nebo guláš s chlebem, masový i fazolový. A bude i vegetariánský. Takže to bude 30. května, Den dětí v Československém klubu.

chcete se zúčastnit nebo přijít do Československého klubu a je jedno za jakým účelem, jestli je to oslava miminek, anebo cokoliv, nebo v páteční večeře, tak vždycky zavolejte 0497 344 377 anebo mailujte na cckv@csklubqld.org.au.

Takže ještě poslední zpráva dnešního vysílání a to je, co bude k večeři v pátek 22. května. Polévka bude rajčatová, bude hovězí na houbách s knedlíkem, bude kuřecí řízek s bramborovým salátem a vepřový řízek s bramborovým salátem. Nezapomeňte objednat si včas, volejte na 0497 344 377 nebo mailujte na ccq@csklubqld.org.au a samozřejmě přejeme dobrou chuť.

Vážení posluchači, dnešní české vysílání Rádia 4 Bena v frekvenci 98,1 FM končí. Já jsem Jiří Procházka, děkuji vám za vaši společnost a jenom připomínám, že české vysílání můžete slyšet každou sobotu o 10. hodiny dopolední a slovenské vysílání můžete slyšet každý pátek od 18. hodiny večerní, tedy na té frekvenci 98,1 FM. Příští vysílání bude v němčině, já vám přeji hezký zbytek dnešního dne, přeji hezký celý víkend, no a příště naslyšenou.